0: Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
2: Hele, co třeba nože?
0: No.
2: Jo.
0: Filipe, bolí to?
2: Bolí.
0: A jsi dobrý?

Živíne zostane rád, čarujem, to je známe. Z Katky spravím Snehuliaka, z Janka trojhlavého draka, z Ferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet. Svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha. Svet, ktorý mám ja rád. A budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo. Ty si kufor a ty vedro. Z Lenky spravím hrable malé. Späťka trpa

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: dělá.
1: Myší díry rykroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry syčí hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
0: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
1: Nedělá.
0: Angurská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
1: Dá do těla.

Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.